Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Datart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: Dance Radio.
1: Feels like I'm waiting, like I'm watching.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Dance Radio.

Stevie Aoki společně s Alokem Do It Again právě teď v Eteru na 89 a 102,9 FM. Krásné dobré ráno, přátelé, máme tady pondělí a startuje nám nový pracovní týden a s ním i taky první ranní fresh v tomto pracovním týdnu a přeju vám, aby jsme se tak dobře naladili na ten start toho pracovního týdne, aby nám to pondělí uteklo a vlastně, aby jsme ho přežili tak nějak úplně na pohodu. Pár vteřin nás dělí od 7 hodiny ranní a my mezi 7 a 8 si poslechneme třeba novinku v našem éteru Filip Zelinka a pecka Heartbreak. A dáme si taky Laidback Luka, Made in John a Bright Lights, pecka Paradise. A bude toho samozřejmě mnohem víc. Tak krásné ráno s Dance Radiem, 7 hodin přesně teď, my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí novou výstrahu, ve které varuje před silnými bouřkami, nárazy větru a kroupami. Varování před vysokými teplotami, které původně platilo na celý víkend, omezili v neděli meteorologové už jen na území Moravy a Slezska. V celém Česku ale stále platí výstraha před vznikem požáru. Královéhradečtí policisté zaznamenali během 3 dnů na území Hradce Králové 9 případů odcizení motorového vozidla značky Toyota RAV4. 8 z nich bylo převezeno na území sousedního Polska. Majitelům odcizených vozů vznikla škoda celkem za zhruba 8 milionů korun. Někdejší šéf TV Barrandov Jaromír Soukup po brutálním napadení nadále zůstává v pražské Thomayerově nemocnici. Podle dostupných informací podstoupil již 2 operace levé ruky. Kost v ní mu museli lékaři vystužit kovovými dlahami. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou až zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze ke 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: debata. 7 hodin 14 minut k tomu, tady je pondělní Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM a Armin van Helden, The Funk Phenomena 2K právě teďko v našem éteru. Já vám ještě jednou přeju krásné, dobré pondělní ráno. Doufám, že jste si víkend užili do sytosti, doufám, že jste si odpočinuli a že jsme si tak mohli příjemně strávit čas, ať už s rodinou, s kámošema, pokud jste byli třeba na nějakým mejdanu, tak věřím, že jste si užili i ten mejdan. No a teď máme pondělí, asi si myslím, že je to vlastně jeden z nejvíc nepříjemných dní z celého pracovního týdne, protože pondělí zase celý ten týden začíná na novo a já bych doporučil se trvat se společností Dance Radio, protože věřím tomu, že s naší rychlostí a s naším tempem, jaký vám hrajeme tu nejlepší taneční muziku, vám to pondělí uteče o poznání líp. Dneska tedy pondělí 17. srpna, svátek má Petra, takže všem Petrám přejeme rozhodně všechno nejlepší, hlavně ať máte, dámy, taky krásný den a budeme se snažit i pro vás, pro oslavence, hrát to nejlepší taneční muziky. Za chviličku už třeba novinka v našem éteru, Filip Zelinka, Heartbreak, bude taky Lost Frequency s Christoph a nebo, jak už jsme zmiňovali, Laidback Look.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny

0: zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Krásné dobré ráno, tady je pondělní Dance Radio, pondělní ranní fresh na vlnách 89 a 102,9 FM. Právě teď nám dohrál Laidback Look, Made in John a Bright Lights, pecka Paradise, úžasná věc, takhle okolo 7:30 ráno. No a vzhledem k tomu, že máme 7:30, já tak koukám ze studia, dneska to bude s počasím hodně divoký, tak se rovnou pojďme podívat na to, co nám říká pondělní předpověď. Počasí. Podle předpovědi v pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm, bouřkami a kroupami. Denní odpolední maxima vystoupí pouze ke 24 stupňům, bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A když jsem se díval na dlouhodobější předpověď, tak vlastně po celý tento týden by to mělo vypadat stejně jako dneska, tak na to buďte rozhodně připraveni. A my jdeme dál na muziku La Fuente, Martin Solvay, Cash Cash, Glockenbach anebo Nathan Dave.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: Window Kid.

0: Děláte si pondělní den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM Daft Punk High Life právě teďkon v našem éteru. A my se v následující hodině podíváme na to, proč písičky a proč triky, které se vydávají, se zkracují a vlastně už není ta standardní délka aktuálních nových releaseů. Podíváme se, co zatím stojí, jak třeba proti tomu ne úplně bojovat, ale co zatím vlastně jakoby stojí, protože si myslím, že je opravdu škoda, že některé tracky nedosahují ani 2 minut. Do té doby na Dance Radio si dáme ještě Kovel Retour, bude taky Mystic a možná stihneme i Avira Memory.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

Na Dance Radio se nám přiblížila 8. hodina raní a já zdravím všechny ty, kteří právě teď naladěnají ty nejvíc taneční vlny 89 a 102,9 FM. Krásné, dobré pondělní ráno, tohle byl Mistake a pecka Brand New. No a my po 8. hodině budeme pokračovat i nadále s tou nejlepší taneční muzikou. Malá Abstract, Riot Gear.

Takovýhle hity vám budeme servírovat na Dance Radio mezi 8 a 9. Teď už se pojďme podívat na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Rekordně nízká hladina Dunaje v severním Bulharsku přinesla na konci července nečekaný archeologický a paleontologický objev. Z vyschlého říčního dna se u obce Riahovo vynořily pozůstatky mamuta, které byly po tisíce let ukryté pod nánosy sedimentů. Podobné objevy odhalené vlivem sucha se letos objevují i v dalších částech Evropy. Omezení pro cestující i obyvatele okolních obcí a městských částí končí. Letiště Václava Havla v pátek odpoledne po více než 4 měsících plně obnovilo provoz na své hlavní vzletové a přistávací dráze. Veškeré lety se tak vrací z vedlejší dráhy do standardního režimu. Generální inspekce bezpečnostních sborů hledá svědky incidentu, při němž muž v centru Prahy rozbíjel auta a kopal do nich. Podezřelý je členem některého z bezpečnostních sborů, vyšetřovatelé ale nezdělili kterého. Vandalismus pařížské ulici, která je kvůli značkovým obchodům známá jako centrum luxusu, zachytila bezpečnostní kamera. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu, místy s deštěm a bouřkami. Denní odpolední maxima vystoupí ke 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 8 hodin 13 minut, k tomu krásné dobré pondělní ráno. Tohle je Zondr, pecka Soublu, právě teď konféteru na Dance Radio v rámci pondělního ranního fresh. Já jsem Andy a přeju všem krásné a pohodové pondělní ráno. My se teď podíváme na jednu takovou poměrně takovou zajímavost ohledně písniček, protože možná jste si toho všimli i vy, ale dnešní hity na Spotify sotva přesáhnou 2 minuty. Mnozí z toho viní sociální sítě a kratší pozornost posluchačů, ale nová analýza Justina Taylora Rae ukazuje, že důvod pro ty kratší tracky je čistě ekonomický. Je tam takzvaně magická hranice 30 sekund, protože aby streamingová platforma započítala jedno přehrání jako platné a vyplatila peníze, musí posluchač u skladby vydržet alespoň 30 sekund. Vše v moderní strukturizaci skladeb se ale přizpůsobilo tomuto číslu. Refrén hned na startu. Určitě si pamatujete, když jste měli prostě CDčka, tak první refrén přicházel mezi 45. a 75. sekundou a dnes padá do prvních 15 až 30 sekund, aby posluchač neodešel dřív, než se samozřejmě započítá výplata. Konec dlouhým introm a dlouhé předehry zkrátili z původních 20 sekund téměř na nulu a samozřejmě i u aktuálních a nových skladeb vymizel mizící bridge můstek. To byla vlastně změna motivu kolem času 2.30 a tam se v posledních analýzách ukázalo, že v těchto dobách posluchači nejčastěji přepínají. Takže není to tak, že by nás umělci, interpreti chtěli ošidit o poslech té skladby, ale je to vyloženě čistě ekonomicky. Na Dance Radio půjdeme dál na muziku, za chviličku Madison Avenue, bude taky Drown One The Midnight, anebo už novinka v našem éteru, obrovská letní věc Hugla, Moving to the Sun.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
3: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi Tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasňaťka.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90.

0: Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM, tohle je Hugel a Moving to the Sun, v poslední době asi jedna z nejhranějších věcí, která opravdu funguje a vůbec vlastně, jakoby, když to vezmu kolem a kolem, tak všechny ty tracky od Hugla jsou vlastně hratelné, je to skvělý. Hugel v posledních týdnech, měsících opravdu hodně vyletěl a tady ta věc byla vlastně už jenom taková třešnička na dortu. 8 hodin 33 minut, k tomu vy si dáváte pondělní ranní fresh na 89 a 102,9 FM a my jdeme na počasí. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí ke 24 stupňům, bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A taky se musíme připravit na to, že dnes dorazí do České republiky bouřky, vítr, déšť a vše, co je s tím spojené, tak na to buďte připraveni. A pojďme dál na muziku. Gorillaz, Fred Again, Kygo, Fisher, The Intern a nebo taky ATB.
1: Dance Radio. Dance Radio.

FM on fire právě teď v Féteru na 89 a 102,9 FM. Pomalu jistě se blížíme do finále pondělního ranního freshe, kdy do 9. si dáme ještě ATB a David Frank a stihneme třeba taky Culture Shock all the things she said Culture Shock version právě teď na 89 a 102,9 FM. No a po 9. hodině už tady pro vás bude Katie se svým dopoledním drivem a odpoledne taky odpolední show s Michaelem C. Dance Radio. Dance, dance. Dance Radio. Dance Radio.

Je tomu tak, dámy a pánové, Culture Shock, All the Things She Said, Culture Shock version právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM v závěru pondělního ranního freshe. No a mě nezbývá nic jiného, než vám popřát pohodový zbytek pondělního dne. Doufám, že budete mít klidný pondělí. No a na co já vás pozvu, tak už jsme si řekli, že po 9. hodině Katie se svým dopoledním drivem, odpolední show s Michaelem C, no a taky samozřejmě stálice našich večerních pořadů. Jako je Rave on Air 18-20, pak bude taky Afrojack Ultra Music Festival anebo John Digweed. Máte se rozhodně na co těšit. Užijte si pondělí a zítra zase v 7 hodin naslyšenou. Mějte se krásně, loučí se Andy, ahoj. Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí novou výstrahu, ve které varuje před silnými bouřkami, nárazy větru a kroupami. Varování před vysokými teplotami, které původně platilo na celý víkend, omezili v neděli meteorologové už jen na území Moravy a Slezska. V celém Česku ale stále platí výstraha před vznikem požáru. Královéhradečtí policisté zaznamenali během 3 dnů na území Hradce Králové 9 případů odcizení motorového vozidla značky Toyota RAV4. 8 z nich bylo převezeno na území sousedního Polska. Majitelům odcizených vozů vznikla škoda celkem za zhruba 8 milionů korun. Někdejší šéf TV Barrandov Jaromír Soukup po brutálním napadení nadále zůstává v pražské Thomayerově nemocnici. Podle dostupných informací podstoupil již 2 operace levé ruky. Kost v ní mu museli lékaři vystužit kovovými dlahami. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou až zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze ke 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, krásný pondělní ráno, od mikrofonu vás zdraví dneska na frekvencích Dance Radio a Katie startuje dopolední drive, a to s datem 17. srpna. Doufám, že jste měli krásný víkend a že už jste ready na nový pracovní den a týden, jak jinak než ve společnosti Dance Radio. I dneska vás čeká fantastická hudba, představíme spoustu novinek a taky spoustu důležitých informací, které si myslím, že vás bude zajímat nejenom ze světa hudby, technologií, filmů a tak dále. Dnes mimochodem svátek slaví Petra, takže přejeme všechno nejlepší a vám přeji krásný ráno.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

Doufám, že máte krásný ráno ve společnosti Dance Rádia, dopolední drive. I dneska můžete ledět mezi 9 a 12 hodinou. A přátelé, stále máme léto, dovolenky a taky prázdniny. Pokud zrovna vyrážíte někam na dovču nebo jste na dovče, tak užívejte. A v návaznosti na to mě zaujala nový průzkum, který dělal server Travel and Leisure. A ten, prosím vás, na základě několika ubytovacích platform zveřejnil velmi kuriózní věc, a to největší prohřešky jakoby hostů na dovolených, jo. A je to jako neuvěřitelný, protože já jsem to teď proletěla a musím říct, že někteří turisti a cestovatelé se toho fakt jako nebojí, jo. A k čemu se teda lidé přiznali, jo? Tak například někdo poměrně často si už vypral spodní prádlo v hotelových spotřebičích, který jsou určeny pouze k přípravě horkých nápojů. To znamená třeba v rychlovarný korvici. Co je neuvěřitelný, že více než polovina dotázaných uvedlo, že samozřejmě má velkou potřebu ohleduplnosti k ostatním, třeba nebouchat dveřmi od pokoje pozdě večer. Nicméně, třeba 40% respondentů označilo za jeden z nejhorších prohřešků hrubost hostů vůči personálu hotelu. Třeba 41% dotázaných má problém s domácími mazlíčky, kteří se prostě v hotelu pohybují volně. 25% dotázaných přiznalo, že si ze snídaně odnáší jídlo na později, ať už prostě někam na výlet nebo na pláž. No a dokonce 16% lidí si vzalo kosmetiku z vozíku pokojských. Dokonce fanoušci seriálu Přátelé si ve spojitosti s tím nepochybně vzpomenou na zvyklost Rose právě během jeho cest. No a vůbec nejodpudivější praktikou je právě už zmiňovaný praní spodního prádla v kávovaru anebo v rychlovarný konvici, což je jako masakr. Oh yeah.

Přátelé, na Dance Radio už mám v tuhletu chvíli tipy na nový desky, které by vás neměly minout a který si myslím, že vás určitě potěší. Pokud máte rádi muziku a řešíte neustálý novinky, tak se na to pojďme podívat. Chiasmos, tak ti přichází s novinkou True Reworked. Olafur a Janus se rozhodli za pomoci svých přátel přepracovat svý předloňský album a právě ta nová podoba obsahuje 11 skladeb, který dali dohromady společně se svýma kámošema trošku v jiný poloze, takže tuhle tu desku trošku jinak si můžete už poslechnout. Overmono, tak ti tady vystoupili nedávno v rámci festivalu Popmese a tohleto velký breakbeatový duo navazuje novou deskou Pure Devotion na 3 roky starý debut Good Lies a nabízí 11 skladeb, kdy samozřejmě tam je i celá řada zajímavých hostů, jako je třeba Rock Floyd, Kindora, taky John Joseph Holt, Jess Caris a spoustu dalších. Pokud jste Overmono neviděli v Brně, tak alespoň si dejte jejich novou desku. No a dalším tipem bude novinka, která samozřejmě si myslím, že vás určitě potěší. Pokud máte rádi něco kytarovějšího a to 21 Pilots, tak ti přináší liveko z Mexico City a to k tour More Than We Ever Imagined. Takže rozhodně doporučuji si užít tuto koncertní energii, pokud máte rádi 21 Pilots. Tohle to musíte mít doma.

Rekordně nízká hladina Dunaje v severním Bulharsku přinesla na konci července nečekaný archeologický a paleontologický objev. Z vyschlého říčního dna se u obce Riahovo vynořily pozůstatky mamuta, které byly po tisíce let ukryté pod nánosy sedimentů. Podobné objevy odhalené vlivem sucha se letos objevují i v dalších částech Evropy. Omezení pro cestující i obyvatelé okolních obcí a městských částí končí. Letiště Václava Havla v pátek odpoledne po více než 4 měsících plně obnovilo provoz na své hlavní vzletové a přistávací dráze. Veškeré lety se tak vrací z vedlejší dráhy do standardního režimu. Generální inspekce bezpečnostních sborů hledá svědky incidentu, při němž muž v centru Prahy rozbíjel auta a kopal do nich. Podezřelý je členem některého z bezpečnostních sborů, vyšetřovatelé ale nezdělili kterého. Vandalismus v Pařížské ulici, která je kvůli značkovým obchodům známá jako centrum luxusu, zachytila bezpečnostní kamera. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu, místy s deštěm a bouřkami. Denní odpolední maxima vystoupí ke 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Přátelé, jednou z dalších akcí, která se blíží, tak proběhne další pokračování legendárního Burning Mana, a to v nevadské poušti Black Rock City. Od nás teda poměrně daleko, ale možná poslouchá někdo, kdo tady na téhle unikátní akci byl anebo se chystá. No a pokud sledujete stejně jako já každý rok vždycky ty přípravy, videa a tak dále, tak určitě budete znát Mayan Warrior, což je ikonický vlastně jako umělecký auto, vozidlo, kde samozřejmě je stage a zároveň nabízí úplně nádhernou tu instalaci, a zatím stojí mexický kolektiv, který ale se letos omluvil a v rámci svého vyjádření na Instači taky uvedl, že letos bude chybět a vynechají letošní Burning Man, a to velký výročí. No a přesouvá se

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Doufám, že máte krásný dopoledne v naší společnosti. Máme dneska pondělí a pojďme se podívat už za našimi oblíbenci Above and Beyond, který samozřejmě na hudební scéně už působí řadu let a slaví krásný výročí 15 let od vydání přelomového druhého alba Group Therapy, což je název, který nese i jejich pravidelná radio show, kterou můžete ladit i u nás na Dance Radio. A právě tohleto trio se v rámci tohohle výročí připomnělo jakoby několika věcmi a připomínají si tohle výročí několika dárky pro je samotné umělce, ale taky pro fanoušky. Nejenom, že si můžete předobjednat limitovanou edici Picture Disc a taky tam můžete si užít jako fyzickou podobu týhletý desky, ale zároveň taky můžete nějakým způsobem mít merch a můžete zavzpomínat společně s tímhletím triem na tohleto fenomenální výročí. 15 let, to už není krátká doba a já bych samozřejmě Above and Beyond popřála řadu dalších let, skvělý hudby a hlavně radio show a dalších věcí. A doufejme taky, že by mohli konečně i vyrazit někde do České republiky, tak třeba jednou.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Do vašich uší jsme si dali další melody, v tom budeme pokračovat i za chvilku a přátelé, velkým tématem posledních dní je momentálně Instagram a to, že Instagram mění svoji tvář. Po 10 letech přišel Instač se změnou svého ikonického slovního loga a tady známou kurzívu střídá takový čistší a modernější vzhled, který má podle současného šéfa Instače Adama Mosseryho působit daleko jednodušej, minimalističtěj a tak dále. No a když už jsme samozřejmě u těch změn a novinek, tak se mrkněte, třeba na internetu existuje celá řada videí a fotek, jak se právě logo Instagramu vyvíjelo v průběhu let. Hele, přijde mi to docela fajn na to změnit ikonku a vizuál, to si myslím, že není nic špatného. Myslím si, že ale největší téma bylo, co se týká změny ikonky u Spotify, který samozřejmě už se tady vrátilo k tomu původnímu vizuálu. Instagram alespoň nějak jako to vymyslel tak, že všichni poznali, že to je Instagram a nezměnilo to úplně zásadně podobu. No, pokud jste si toho nevšimli, tak úplně v pohodě, zase to není tak zásadní informace dne, pokud ano, tak jste v obraze velmi rychle. Dance Radio. Dance Radio.

Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí novou výstrahu, ve které varuje před silnými bouřkami, nárazy větru a kroupami. Varování před vysokými teplotami, které původně platilo na celý víkend, omezili v neděli meteorologové už jen na území Moravy a Slezska. V celém Česku ale stále platí výstraha před vznikem požáru. Královéhradečtí policisté zaznamenali během 3 dnů na území Hradce Králové 9 případů odcizení motorového vozidla značky Toyota RAV4. 8 z nich bylo převezeno na území sousedního Polska. Majitelům odcizených vozů vznikla škoda celkem za zhruba 8 milionů korun. Někdejší šéf TV Barrandov Jaromír Soukup po brutálním napadení nadále zůstává v pražské Thomayerově nemocnici. Podle dostupných informací podstoupil již 2 operace levé ruky. Kost v ní mu museli lékaři vystužit kovovými dlahami. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou až zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze ke 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

89 a 102.9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých hladíte i dnešní dopolední drive. Máme dneska pondělí a já už mám před sebou žebříček, přátelé, nejvýdělečnějších filmů, který samozřejmě momentálně, nebo nejenom momentálně, ale celkově v historii světa filmů vydělali nejvíce peněz. A je to neuvěřitelný, ale v tom žebříčku je čerstvě i třeba nejnovější snímek Spider-Man, který se tady probojoval hned před několika dny, a to po samotné premiéře, kdy za první víkend v Americe vydělal obrovské množství. Takže kromě Spider-Mana tam ale najdeme i třeba film, jako je Jurský park, taky Inside Out a to druhý pokračování, zmiňovaný Spider-Man Brand New Day, tak to je ikonický, protože ten je tam poměrně čerstvě, ale mezi ty nejvýdělečnější snímky patří i animáky, třeba Zootopia, druhý pokračování, taky můžu doporučit. No a mezi ty úplně nejvíc, tak je tady Spider-Man ještě No Way Home, to je starší kousek, třeba Avengers Infinity War, taky Star Wars, jeden z těch novějších, místo pátý, legendární Titanic, no a už se blížíme k samotnému vrcholu. Místo třetí Avatar, The Way of Water, druhou pozici obsadili Avengers Endgame, no a úplně nejvýdělečnějším snímkem je, přátelé, Avatar, a to úplně první díl. Je to neuvěřitelný. Vydělal celkem 61 miliard korun. A rok uvedení 2009. No, prostě když se to umí udělat,

0: nabídky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Dance Radio. Dance Radio.

kulturní a party servis je připravený. Omrkneme dneska, co se kde v Praze děje v podvečer a večer. Pokud máte rádi plavby a zajímají vás krásy Prahy, tak v rámci Camp Tour můžete vyrazit už dneska od 16 hodin s plavbou za projekty Prahy zítra. Více informací najdete na oficiálních stránkách Campu Centra architektury. Pokud byste se šli rádi zatancovat, tak letní tančírny jsou na řadě míst, třeba Latino dneska od 18 hodin na Střeleckém ostrově a nebo na Střešenový Smíchov Salsa a Bachata taky od 18 hodin. Pokud byste dnes rádi vyrazili na akrobatickou jízdu a zážitek, tak letní letná ta probíhá až do konce srpna. I dneska můžete vyrazit třeba na akrobatický představení Cirka Wolf v podvečer a večer. Kompletní info najdete na letniletná.cz. Pojďme se ale mrknout na koncerty. Meet Factory dnes láká na Cadel Bon a Korut, start 20. hodina. Pokud byste rádi do jazz doku, tak tady se můžete těšit od 21. hodin na Maranata Gospel Choir. No a v pozdějších hodinách třeba dneska můžete vyrazit do Krosu na pravidelný Techno Maiden Los Tekenos od 20 hodin. Tolik tipy, kde se co děje, věřím, že se vyberete. Dance Radio.

Přátelé, pondělní dopolední drive je téměř na konci. Já se loučím, co vám ještě nabídnu do konce 12. hodiny. 100% poslední dva kousky, pak už zprávy a počasí v celou. Odpoledne už se na vás těší kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou. No a v podvečer a večer vás čekají naše pravidelné pořady. Třeba drum and bassový pořad Rave on Air s mými kolegy Sofika, Switch, Chaos Theory a Mind Frequence a Magenta. A v pozdějších hodinách potom Afrojack a jeho Jack Show, Ultra Music Festival Radio Show a John Digby Transitions. Užijte si to, mějte se krásně a budu se na vás těšit za pár dní, mějte se hezky.

Rekordně nízká hladina Dunaje v severním Bulharsku přinesla na konci července nečekaný archeologický a paleontologický objev. Z vyschlého říčního dna se u obce Riahovo vynořily pozůstatky mamuta, které byly po tisíce let ukryté pod nánosy sedimentů. Podobné objevy odhalené vlivem sucha se letos objevují i v dalších částech Evropy. Omezení pro cestující i obyvatele okolních obcí a městských částí končí. Letiště Václava Havla v pátek odpoledne po více než 4 měsících plně obnovilo provoz na své hlavní vzletové a přistávací dráze. Veškeré lety se tak vrací z vedlejší dráhy do standardního režimu. Generální inspekce bezpečnostních sborů hledá svědky incidentu, při němž muž v centru Prahy rozbíjel auta a kopal do nich. Podezřelý je členem některého z bezpečnostních sborů, vyšetřovatelé ale nezdělili kterého. Vandalismus pařížské ulici, která je kvůli značkovým obchodům známá jako centrum luxusu, zachytila bezpečnostní kamera. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu, místy s deštěm a bouřkami. Denní odpolední maxima vystoupí ke 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí novou výstrahu, ve které varuje před silnými bouřkami, nárazy větru a kroupami. Varování před vysokými teplotami, které původně platilo na celý víkend, omezili v neděli meteorologové už jen na území Moravy a Slezska. V celém Česku ale stále platí výstraha před vznikem požáru. Královéhradečtí policisté zaznamenali během 3 dnů na území Hradce Králové 9 případů odcizení motorového vozidla značky Toyota RAV4. 8 z nich bylo převezeno na území sousedního Polska. Majitelům odcizených vozů vznikla škoda celkem za zhruba 8 milionů korun. Někdejší šéf TV Barrandov Jaromír Soukup po brutálním napadení nadále zůstává v pražské Thomayerově nemocnici. Podle dostupných informací podstoupil již 2 operace levé ruky. Kost v ní mu museli lékaři vystužit kovovými dlahami. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou až zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze ke 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Rekordně nízká hladina Dunaje v severním Bulharsku přinesla na konci července nečekaný archeologický a paleontologický objev. Z vyschlého říčního dna se u obce Ryahovo vynořily pozůstatky mamuta, které byly po tisíce let ukryté pod nánosy sedimentů. Podobné objevy odhalené vlivem sucha se letos objevují i v dalších částech Evropy. Omezení pro cestující i obyvatele okolních obcí a městských částí končí. Letiště Václava Havla v pátek odpoledne po více než 4 měsících plně obnovilo provoz na své hlavní vzletové a přistávací dráze. Veškeré lety se tak vrací z vedlejší dráhy do standardního režimu. Generální inspekce bezpečnostních sborů hledá svědky incidentu, při němž muž v centru Prahy rozbíjel auta a kopal do nich. Podezřelý je členem některého z bezpečnostních sborů, vyšetřovatelé ale nezdělili kterého. Vandalismus pařížské ulici, která je kvůli značkovým obchodům známá jako centrum luxusu, zachytila bezpečnostní kamera. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu, místy s deštěm a bouřkami. Denní odpolední maxima vystoupí ke 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Rudimental, taky Regan Bowman, Nights Like This, krásný pondělí, máme 17.8. a na Dance Radio opět bude znít nejlepší dance music. Sama opět Michael C. A co pro vás vybírám už za chvilku, třeba RCL Trips a taky All Around the World. Dáme si Jimmyho Jonesa, Camden Cox, State of Mind. A nebo novinku, Funk Trunk od Felix the House Cat, Fatboy Slim a Coroli. Hodíme očko do hitparády Dance Radio Chart, pozvu vás na nějaký ten víkendový mejdan a probereme i večerní shows, protože dnes se pro vás chystá i další vydání Rave On Air. O tom všem za chvíli, dejte si do uší další taneční beats playlist na danceradio.cz anebo v aplikaci.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Beats Love Acid. Climax. Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my. Dance Radio. Dance Radio.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Velká to taneční pohoda, Jamiroquai Runaway, Grant Nelson Remix, my jsme Dance Radio, pokud nevíte, jak se třeba tahle ta verze jmenuje a chcete to zjistit všechno, naleznete na našem webu a taky v aplikaci Dance Radio CZ. Co najdete jinou v apce, tak to je večerní program, protože i dnes pro vás máme opravdu nabušenou taneční muziku až do půlnoci. Všechno startuje v 18 hodin nejlepším drum and bassem Rave on Air. Náš tým taky sledujte na Instači, kde je naleznete jako Rave on Air na konci potržítko. Dále pro vás máme dnes Afročeka, Ultra Music Festival Radio Show a Johna Digvida, tedy mistra Progressive House Music od 22 hodin až do půlnoci. Co vám pošlu teď? To bude Dimension a Karen Hardin, výborný zlomený beat, Guardian Angel, na mě Erika Price Tonight, Clean Bandit anebo Superfly Incorporated. My jsme Dance Radio a vy si užijte nejlepší taneční pondělí.
1: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio.

Superfly Incorporated, Momentum Fest, jsme Dance Radio. Dnes mají svátek všechny Petry, takže rozhodně jim přejeme jen to nejlepší. Tohle je váš den. Je to 28. nejčastější jméno v České republice, no a průměrný věk je 36. Dnes je taky den secondhandu, den černých koček a den vanilkovýho pudinku, takže pokud máte rádi právě zrovna tuhletu sladkou záležitost, tak můžete oslavit dnešním mlsáním. Madeus, Sneaky Sound System nebo Dominika na Dance Radio právě teď, potom zprávy a Andy. Pojďme na to.

Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí novou výstrahu, ve které varuje před silnými bouřkami, nárazy větru a kroupami. Varování před vysokými teplotami, které původně platilo na celý víkend, omezili v neděli meteorologové už jen na území Moravy a Slezska. V celém Česku ale stále platí výstraha před vznikem požáru. Královéhradečtí policisté zaznamenali během 3 dnů na území Hradce Králové 9 případů odcizení motorového vozidla značky Toyota RAV4. 8 z nich bylo převezeno na území sousedního Polska. Majitelům odcizených vozů vznikla škoda celkem za zhruba 8 milionů korun. Někdejší šéf TV Barrandov Jaromír Soukup po brutálním napadení nadále zůstává v pražské Thomayerově nemocnici. Podle dostupných informací podstoupil již 2 operace levé ruky. Kost v ní mu museli lékaři vystužit kovovými dlahami. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou až zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze ke 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Flavor D, 10 Lights, výborný zlomený beats, pokud byste si chtěli dát právě úžasný drum and bass, tak doporučuji dnes opět Rave on Air, a to přesně v 18 hodin, kdy vás čeká 120 minut nejlepšího servisu právě z drum and bassový muziky. Dejte si to, ode mě teď Max Dean, Joa, nebo taky Bingo Players.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Dance Radio. Dance Radio.

0: Martin Garrix, taky Mike Shinoda z Linkin Park a PS Fulton, Waiting for Tomorrow, my jsme Dance Radio. Podíváme se teď ovšem do hitparády Dance Radio Chart. Vyhlasujte do dalšího kola na danceradio.cz a to do středy do 15. Ať vám váš oblíbený track nastoupí co nejvýš na co nejvyšší příčku. Minulý týden jsme nasadili tři novinky, Solomona se Skrillexem, Rampta, Epoch Noir, tu byl s Madame Snowflake in the Box a Drum Sound a Bassline Swiss připravili single Pure Fire. Jim samozřejmě můžete dát svoji volbu. Nastupních vítězů minulé trojka Robin Schulz, Barb's Better Times, na druhém místě Lost Frequencies a Drawmoon znovu na první pozici. Shelter už 4 týdny se drží tahleta domácí tvorba na zlatém piedestalu. Uvidíme, jestli vyhrajou znovu. Do celý Parisi a Fred Again, Kai Tresit nebo Annette Fab jsme Dance Radio.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
1: Life is too short.

Rekordně nízká hladina Dunaje v severním Bulharsku přinesla na konci července nečekaný archeologický a paleontologický objev. Z vyschlého říčního dna se u obce Riahovo vynořily pozůstatky mamuta, které byly po tisíce let ukryté pod nánosy sedimentů. Podobné objevy odhalené vlivem sucha se letos objevují i v dalších částech Evropy. Omezení pro cestující i obyvatele okolních obcí a městských částí končí. Letiště Václava Havla v pátek odpoledne po více než 4 měsících plně obnovilo provoz na své hlavní vzletové a přistávací dráze. Veškeré lety se tak vrací z vedlejší dráhy do standardního režimu. Generální inspekce bezpečnostních sborů hledá svědky incidentu, při němž muž v centru Prahy rozbíjel auta a kopal do nich. Podezřelý je členem některého z bezpečnostních sborů, vyšetřovatelé ale nezdělili kterého. Vandalismus pařížské ulici, která je kvůli značkovým obchodům známá jako centrum luxusu, zachytila bezpečnostní kamera. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu, místy s deštěm a bouřkami. Denní odpolední maxima vystoupí ke 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Velký Amy Miu Trampoline, my jsme Dance Radio a pořád pro vás se servírujeme nejlepší taneční beats. Za chvilku si dáme ten Blink It's Our House, bude vám hrát velký letní hit, novinka v našem vysílání od minulého týdne, Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance, Tom Novy nebo Wilkinson, Skatey Alex, Ultraviolet, další lákadlo na dnešní Rave On Air, tedy drum and bassovou dvouhoďku, která všechno odpálí přesně v 18 hodin a vy si dejte 120 minut nejlepších drum and bassových beatů, k tomu spousta hudebních novinek, info z celý drum and bassový scény, prostě náš tým v plný formě. Rave On Air startuje přesně v 6 podvečer. Teď je slíbená dance music, pojďme na to. Skvělej poslech.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A zadní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Christoph, Give Me The Love, my jsme Dance Radio, úžasný pondělí. Tohle to je prostě parádní záležitost, hrál jsem o víkendu na Máchači, musím říct, že letošní ročník opět velmi skvělej, moc se mi líbí právě novej styl, jakým se právě Máchač ubírá a doufejme, že se tam uvidíme, potkáme třeba i za rok. Velký atmoška právě na Máchači je teď úplně skvělá, můžete se přes den i vykoupat přímo v areálu, takže tohleto si myslím, že byl velmi dobrý nápad. My pokračujeme s dalším playlistem, za chvíli Alert, Alex Gaudino Duvel, anebo pode mnou Robin Schulz a Jasmine Thompson, Sun Goes Down.
1: Michael C. na Dance Radio.

0: Nejlepší taneční muzika je téměř za náma, ovšem pokračuje i večerní program. Hned po vysílání za čtvrt hoďky si dejte Rave on Air, dále tu máme Afrojacka, Ultra Music Festival Radio Show a Johna Digweeda a já se budu těšit opět zítra od 14. Vy si samozřejmě ráno dejte ranní fresh kolegu Andy Rouda. Dopoledne zítra a ve středu zaskočí Milan Groužel za Katie, tak se mějte úžasně, skvělý zbytek pondělí a zítra. Čau.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Rekordně nízká hladina Dunaje v severním Bulharsku přinesla na konci července nečekaný archeologický a paleontologický objev. Z vyschlého říčního dna se u obce Riahovo vynořily pozůstatky mamuta, které byly po tisíce let ukryté pod nánosy sedimentů. Podobné objevy odhalené vlivem sucha se letos objevují i v dalších částech Evropy. Omezení pro cestující i obyvatelé okolních obcí a městských částí končí. Letiště Václava Havla v pátek odpoledne po více než 4 měsících plně obnovilo provoz na své hlavní vzletové a přistávací dráze. Veškeré lety se tak vrací z vedlejší dráhy do standardního režimu. Generální inspekce bezpečnostních sborů hledá svědky incidentu, při němž muž v centru Prahy rozbíjel auta a kopal do nich. Podezřelý je členem některého z bezpečnostních sborů, vyšetřovatelé ale nezdělili kterého. Vandalismus v pařížské ulici, která je kvůli značkovým obchodům známá jako centrum luxusu, zachytila bezpečnostní kamera. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu, místy s deštěm a bouřkami. Denní odpolední maxima vystoupí ke 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Právě posloucháš Rave on Air.

Dámy a pánové, já vás zdravím při pondělku v kapitánském křesle. Dneska sedím já, Matyáš, Chaos Theory. A dneska to bude takový trošku jiný, protože Danda onemocněl, už jsem to dával na Instagram, kdo nás sleduje, tak ví. Má nějakou virózku, takže tímto zdravím Dandu. No, budu tady dneska sám. Vyhrábnu nějaký tracky, co mám na flešce, nějaký asi i starý Neura. Začneme likvidama, pak Deepy, Neura, pustíme se možná jen trošku do crossbreedů. A dneska mám svátek Petra, je teda pondělí 17. srpna a já doufám, že se tady dneska nějak společně užijeme. Poslechneme si pořádně dobrou a kvalitní muziku a já pak ještě možná něco budu povídat, podívám se na nějaký akce, které jsou tenhle ten týden, jestli vůbec nějaký jsou. A třeba i řeknu něco chytrýho, takže slyšíme se.

0: Rave on air. Na Dance Radio.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Tvoje nová oblíbená drum and bassová show Rave on Air.

máme za sebou první půl hodinku, tady vlastně nějaký poslechovky dnešní. Otevřel jsem to takovýma lehčíma likvidama, myslím si, že tak za 15 minut se přesuneme k nějakým deepům, pak půjdeme, jak jsem slibal, do toho neurofunku a možná se podíváme na nějaký crossbreedy. Dneska to je takový poklidnější počástko, teda nic moc venku, ale tak co si budeme, už jsme to možná trochu potřebovali, aby taky zapršelo a nebylo takový šílený vedro. Kdo je nemocnej, leží v posteli nebo je kdekoliv jinde, ale necítí se dobře, tak posílám sílu, protože Dande je taky nemocnej, já jsem taky nějaký nachcípanej, takže prostě dneska to je opravdu takový v pohodě vysílání, nic velkýho. Dokonce nám do složky přistály nějaký duplaty, nebudu ještě říkat od koho, pak si to možná pustíme a rovnou vám to třeba i řeknu, od koho to je. Potom mi ještě druhý člověk poslal duplaty, to klidně řeknu, to je Ondra Ilfate, takže Ondru vlastně tady tím taky zdravím. A no, nebudu tady asi si z toho dělat sám podcast, protože nevím, jestli vás to úplně bavilo. A jdeme za písničkou, dámy a pánové.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tvoje nová oblíbená

Milí posluchači, milé posluchačky, já jsem rád a doufám, že jste pořád s námi, respektive se mnou, za mixem váš nejoblíbenější Matthew Bourak, a.k.a. Chaos Theory. A jak už jsem zmiňoval v předešlých vstupech, tak dneska jsem tady sám, takže to je opravdu takový freestyle toho, co najdu na flešce. Dávali jsme si likvidíky deepy, teďka jsem trošku přitvrdil posledních 37 minut a jsou tam nějaký pořádný neurofunky. A myslím si, že třeba mezi 45 a 50 bychom si mohli dát ještě takovou 10-15 minutovečku, kde pořádně vohulím crossbreedy s hardcorama. A teďka si dáme ještě nějaký do Clamps. Je to, myslím, že z jejich posledního alba, nebo z jeho posledního alba. A já vám teda přeju příjemný poslech.

zapomněl, tak chtěl jsem ještě dneska vlastně se říct o nějakých nadcházejících akcích. A jak jsem teďka řekl, tak mi vlastně došlo, že ono těch akcí jako by moc není, tenhle ten víkend. takže, ale viděl jsem, že v Krosu, jo, přesně, v Krosu v pátek, 21.8. je Heart of Heart, což teda úplně nesouzní s naším pořadem, ale jsou tady někteří fanoušci hardkorové muziky, jako třeba já. Takže, Heart of Heart, na hlavní stage je Lesana, Heart of Heart Classics, a Flip Fermentor, Hatom, Mindjacker, Sixtas a spousta dalších, ale je tam i D&B stage, kde hraje BN Heavy, Kendall Sauce, Geshiman, Hanzal, Kinoki, Shangster a hvězda, hlavní hvězda večera, určitě i headlinerka druhé stage Sovča. A potom, když se podíváme dál, tak v Roxy, tam vůbec nic není, ale příští týden v Roxy je D&B Wed Night 26.8. Lineup nevím, jaký je, ale Blofeld psal dneska do skupiny, že to máme promovat, takže já to takhle promuju. Doufám, že je spokojený a že se mu to takhle bude líbit. Takže příští středa 26.8. D&B Wed Night v Roxy, já jsem tam hrál minulý týden, bylo to super, hrál jsem odpolední do jedný. Byla tam příjemná atmosféra, bylo tam lidí, bych řekl, na tu středu tak jako tak akorát. Drinky dobrý, atmosféra dobrá, zvuk dobrý, takže doporučuji 26.8. D&B Wed Night. Potom jsem se koukal ještě na centrálu, tak tam jsem nic nenašel. A potom jsem ještě dostal, nebo já jsem to nedostal za úkol, ale myslím si, že to je takový kolektivní úkol, že bychom vám taky mohli říct, že existují taky jiné akce než drumbassový. A to je například Blackout Festival, kde, jo, tam je i drumbass, aha, já se hrozně omlouvám, já totiž dřív mluvím než myslím, nebo než čtu, takže Blackout Festival. Tam je hard techno a drum and bass, je to na Štvanici 26. až 27.9. Sobota 26.9. Hard techno bude patřit tradičnímu Day of Rave volume 6 Back to School Edition. Jo, takže vlastně tomu, komu začíná škola 1. září, tak vám přeju hodně štěstí. Vysokoškolákům těm to začíná třeba až za měsíc, takže mám ještě tak měsíc volno. Takže sobota 26.9. energická dávka hard techna v prostředí Mystic Skate Parku. To zní skvěle. Neděle, 27.9. Drum and Bass otevře novou kapitolu Day in Jungle, zaměřenou na drum and bass a jeho nejaktuálnější podobu na světové úrovni. No, tak to jsem zvědavý, teda jaká bude světová úroveň ve skateparku Štvanice. No, a proč to je v neděli, tak vám to určitě došlo, stejně jako to došlo mně, že díky státnímu svátku v pondělí si můžeš festival užít naplno oba dva dny. Předprodej už je. Vstupenku si můžete koupit, takže blackoutevents.cz, hard techno a dronebasevej minifestival v srdci Prahy. Máme ještě čtvrt hodiny, takže já přestanu povídat, protože já bych tu čtvrt hodinu jinak celou prokecal. A ještě tam pustím nějaký neurofunky, možná nějaký crossbreedy a pak se s váma rozloučím. Takže se ještě slyšíme potom naposledy. Zatím!

0: Vážení posluchači a posluchačky, doufám, že jste si užili tady tu poslední 15-minutovku. Trošku jsem se uvolnil, trochu jsem povolil uzdu takzvaně a pustil jsem tam prostě, nebo pustil, zahrál jsem nějaký jako části svých setů z Darkshireu. To jsem dřív hrál, tady to jsem zakončil samozřejmě trackem od koho jiného než Vladimíra Šmida. A no, 20 hodin a 10 vteřin, takže to znamená jediné, že se s vámi loučím pro tento týden, příští týden, nevím, kdo tady bude. Přeju vám hezký start do pracovního týdne, jak už jsem zmiňoval předtím, kdo je nemocný, tak ať už není. A mějte se hezky, zatím ahoj.
1: Právě posloucháš Rave on Air.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio. Yeah.

Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.